tónem, který hladí, jak hedvátej šál. Tím tónem, co ladí, a zní pod balkónem, vydobyčený tón zní, od celého je zhodit. Co by si tak znal?

0: Tobi George Harrison, hurjadne Gitarrist a spiewa Beatlesow, z wim kom jeho hita Any Road, lubi připosuhario z bliska a daloka, was, ja Benedikt Dörlich, utrobne vitam, na dalšu literarnu učbu bersadu na žomach Radia Z se zbasnikom Pševožovarjom a vudavačelom serbskej literatúre ve Česke Milanom Rabalom, bydlacem a skutkovacem ve Varnsdorfem.
1: Vitajte k nám. Ja so veselu, zo smiem so dženca znova ze serbskej a svojej poeziu v Svobodnym rádiu ze Žitavy na tutým dvuriečným čítaniu v Obdževič s básnikom a moderátorom Benediktom Dirlichom a básnicu Rožu Domašcinej. Milé posluchačky a posluchači, vítám vás u poslechu literárně hudební hodiny v nezávislém rádiu Z v Žitavě. Jsem velice rád, že opět po čase mohu svou poezii a překlady lužicko-srbské poezie představit spolu s básníkem a moderátorem Benediktem Dirlichem a básnížkou Rožou Domašcinou.
0: Hej a Roža Domašcina, znata básniarka, převožováka a udavačelka poezie, je so namaj do studia přidružíva a ona je zestajalka a sobu převažovalka noveje serbske zbirky poezije Milana Rabala, kotraž ma klietu ve ľudovém nakladnictve Domovina Hunč a z kotreje študenca viacore básne předneseme ve českým originálu a serbse. Na Rožu mám tuž nedom prašene, pod kajkým zamierom se Roža básne za vosebitu serbsku zbirku Milana ubrava a zestajava.
2: Hej, můj zamír byl literárne tvorenie Milana Rabala predstaviť s pokazkami jeho cilkovného tvorenia, z jeho cilkovného dživa, to ríka od započiatku hač do dženznejšieho. Přitom sú mi vone básne vo sebe vážne, kotrež maja s generáciemi a s domiaci v okolinu básnika činiť. K tomu svúša počak starší maj, k stavizna mesta Vanočice a v okoline. V okolina básnika sa ho vizo tež hač do Vúžice. A jeho přečeské styky k tudešim básnikam slušia k tomu. Scyla je jara na času, so básnie Milana Rabala serbse a v serbským nakladnictve Vundu.
0: Tuto tvoje slova môžu jenož vopkručiť z útroby. A kak te Milano tunle ubio, kotož ma kletu vinč, a docela předvíčane udáče svoje poezie ve srbskej rči vidíš?
1: Ja so rád veselu, zo moje básne srbce v samostatnej zbierce vozjevia a vudaja. Za to hýžo doprietka svúša džak přiložovákam a přiložováriam, zestajelce zbierky Rože Domašcinie a ľudovému nakladnictvu Domovina. Haj, v tutej zbierce sú básne z dela

0: hižo dávno v novinách ozjevené. Viacej, haž polojca, pak sú nové básne, kýž sú so vúrazne za tuté srbské vudače zesrbčili. Za dženca spýtach texty tak vúbrač, zoby čítal, vidžal, abo slyšal, vieste vúviče. Najpredy so tam jevia moje takéc svújbne abo autobiografické básne.
1: Predahač so k básniam je čitajo venujeme, zaslyšíme ďalšiu pieseň na text Milana Rabala. Celé vúčbne vobrúbenie tohle vúsovania však sme zestajeli po pšečach našeho dlholetného českého pšečela a kolegy básnika. Znač pak, ľube Milano, ište nešto k prajíš, k příchodnej piesni, na ktorej si bezposredne ako slovotvorc vobčelené.
0: Haj rádi. Môj text je skomponoval hudžbník Petr Smetana z Varnsdorfa, kdež sme tež spiev produkovali v studiu Ivana Pajsrta. Ve veřejné premiére nyní zazní píseň Jarní nebe, kterou na moje slova složil varnsdorfský hudebník Petr Smetana a nahrál ji spolu s Ivanem Pajsrtem, Tomášem Sadivem a Patrikem Dvořákem ve varnsdorfském studiu Ivana Pajsrta.

0: Dotyky. Dotýkáme se. Prsty, pohledy, slovy. Nešťastné jsou chvíle, v nichž dotknout se nesmíme nebo neumíme. V doticích ulpívá celé naše bytí. Dotyk však není uchopení. Jako slovo, kterému porozumíš, nemusí být důkazem, že jsi mě pochopil.
1: Dotknění. Srbský převožk Timo Meškank. Dotkáme se s postami, poladami, slovami. Nezbožené jsou chvíle, ve kterých se dotknout nesmíme, abo nezamůžeme. V dotkněních se obkručuje celé naše bytče. Dotknění však není přisvojeně. Když slovo, kterýž dosvyšíš, netřeba být dopokaz toho, co se mě zrozumívá.
0: Náves. Scházíme se u váhy. Ne, to není kaplička. Tady se modlíme k úrodnějším bohům. Ten můj nepohne ani decimálkou a tak se sem neodvážím bos, jako oni. Smějí se mi. Neumím týrat žáby, nenajdu jediné hnízdo divokých medáků. Ale na večer, ze tmy za ohněm, vyprávím cosi tak vzdáleného, že i plameny na chvilku zapomněly dýchat.
2: Čítám svojský převožk. Navěs. Zetkáváme so pola váhy. Nic při kapauce. Tu modlíme se k pvodnějším bohám. Tun můj nezamůže ani decimálku zahybnit. Tuž nezmůžu se bose přijít, kaž či, kýž mě vůzměšuje. Nezamůžu ani žáby čvilovat, nenajdu ani nízdo dživých čmelů. Ale na večer se zatvonia počme. Povedám něco tak kourotné. Zo samo pvomenia pozabudu dýchač.
0: Dětské ruce obracejí barvy. Podně se procházejí nebi převrhlém. Nedbají betonu ani trávy, ke kráse vybízejí pokorný svět. Z mlhy tedy vystupují květiny a zvířata a ptáci a s písněmi tanec se vkrádá do žil. Slunce strhává šál a žhne, až splasklý vzduch nadýchne se vzlétnutí. Nedočkavé prsty pod zčechraným peřím nahmátnou jemnou kůstku. Doticha chrupne a skončí sen.
1: Ve svojském převožku děčace ruce. V obroče a barby, po zemi kožo, na spouročeném nebiu, nedívajo na beton a travu, do krasy namovieja pokorný svět. Z mly ustupia květky a zvierina a ptačky a s piesnemi reja, so zadrie do živou. Slunce storne šaul a roželi, do než splacnené povieto so neznasyka za pozbie. Neščepne polsty pod rozbokaným možkom, dotknu so nežného koščika, do čišiny knikne a skončí son.
0: Když bude třeba. Po půlce března za větru prořezával jsem větve jabluňkám a pupence do mne hučeli, nechej toho. Jablka v tom ještě slyšet nebylo, ale svědomí, ten obzor na stojačku, vlnilo jak zapírané zprávy. A já toho nenechal. Rozmlouval jsem s vlky a loňskými hniličkami. Pak kolem prošel táta, co jsem mu letos kvůli zatmění v hlavě nestihl posvítit u fotky, a zdálo se, že chválí. Ta nejtenčí, hryzci podežraná, co jsem jí naposled koupil a zasadil, bude mít nejkrásnější plody. Zavařím je bez cukru. Ta šťáva ti zachrání život, když bude třeba.
2: Čítam svojský přeložk. Když bude to třeba. Popovojce Mirca za věcikami v obrezovách hauze javučinu. A pupky mě švikachu, nechachu to. Na jabłka jeszcze ničo nepokazowaše. Takle na ryblu stejo mě svědomie rebaše, kajž rýmace poselstvo. To nochcych. Tak rozmówiach so s pručečami a lojnšimi s nidličkami. Prošach kajž prede, nana voradu. Nejsem jemu lica ještě svěčku voprovau. Vevove jeho foto, když mě rozsvětlí, zezda so mi, zo tole tu kvali. Te najčenče pručo, te nažrane, ki sem naposled kupil a sadžil, zmije najkrasniše pvode. Bez cokora je zavar, brička či živenje vukova, tež bude to treba.
0: Červen, smutněnka. Umíráček doklinkal, maminka, maminka. A já nevím, co počít s tou hrstkou popela. Vodu by skalila, nebe by zranila. Slunci by vlétla do očí. Mám čekat, že čas poskočí, místo aby to vzdal? Maminku odprosím. Položím k tátovi, kam jinam bych ji dal. Už nesmí domů, do své postele. Jak o to prosila, když ještě nebyla popelem. Už nesmí zpátky, kde tolik plakala. Hrobníku, příteli, nadzvedni desku. Domů se vrátím sám s kamením stezku.
2: Čítam přebasněně Boženy Paulikec. Žnejnc, Žarovanská basin. Smrtne zvunčky je dokličal. Mačerka? Mačerka, a nevím, što započeč z té hostku popiva. Vodu by smutniva, nebio by zraniva, svuncu by zalečava do oči. Tuž čakam, co so všice voproča, a votendu nidže dale. Mačerku odprošuju, položu k nane. Čehevak bych ju kvat. Ižo nesmie domoj, do svojeho voža. Kaž je prosiva, tež išče nebije popil. Ižo vročo nesmie, čež je telko pvakava. Zrudoba jej nestej, byrne žnenc, nedom slze zesušil. Totka, přečelo, pozbien kamen. Domoj so nauroču sam, s kameni snu stiska.
0: Tebou znovu slyším náš les v Lužických horách. Proměňovala ses v houbu, nacházel jsem tě a znovu trhal s modrým sluncem v borůvčí. Kolem sténaly vlaky naložené léty a palouk plný krystýnek volal po něze. Mlazinou propadával síkorčin hlas. Chyti, chyti. Jezero v tu hodinu chvělo se bezedně.
1: Ve svojským převožku přes tebe znova slyšu náš les na Vůžických horách. Přemenival se so na rýb. Namakal jsem če s modrým sluncem štípajo vospět borůlky. Čahy stonáhu nimo poče žene s minenjom. A holina polna soninou vovaše vo nežnotu. Vos sekorky přepinka přilisk běr se ju, běr. Jezo v té hodině řeše do bězna.

0: To by česká piesňaka Jana Webrova ze svojej piesňu Slova z lodu zromadne z legendárnej skupinu Dunaj. Po přeču Milana Rabala, vôneho hošťa našej dženstnišej literárnej biesady, zahajíme s tým ďalší hujímk ze zbierky českého básnika, ktorá šklietu hujnže serbsce a ve serbským nakladnictve.
1: To byla česká zpěvačka Jana Webrova spolu s legendární českou skupinou Dunaj, která letos vydala CD s kočičím názvem Mňau. Z něho jsem vybral píseň Slova v ledu. Text napsal Karel David, hudba je společným dílem skupiny Dunaj a Jany Webrové. A touto písní otevíráme další čtení z mé sbírky lužicko-srbských básní, která v příštím roce vyjde v budyšínském nakladatelství Domovina.
0: Tu již dajme se netko ještě Junu Vokševič od nekotrch kuzvo poezie Milana Rabala a srbských převožků viacorých srbských autorků a autorů. Přebaznění a čita zemnu znova Roža Domašcena.
1: Bjarnat V.V. Drážďany 1945. Na dlažbě hejno ohořelých not volají dědečku. Tvá hudba ohluchla. S ohněm si povídá jen smrt. Za obzor Varnsdorf 1945. Městečko v údolí na modrém kameni listopad vítá almu a bjarnata a naději. Lužice za obzorem. S holí a taktovkou vrací se nakrátko. Nebýt či být, hudbou se ptá, zatímco žena umírá. Země česká, hrob. Zakrátko hrana zvoní i jemu a českou hlínu nabízí. Když Bjarnat vstupuje, chvěje se. Tak zase spolu, almo. Děti jeho sluchu.
0: Převožk Jurija Vuščanského a Radeka Čermaka. Bjarnat VV. Drežďane 1945. Na plestru roj spalených notu vovaja džido. Tvoja hudba je vonemivá. S ohňom povedá si jenož smrť. Za obzorom Varnočice 1945. Miestačko v doline. Na modrom kameniu nazemný kvita almu a bjarnata plné nádeje. Hužica za obzorom. S kijom a taktovku roča so nakrotko. Nebyč abo byč, přes hudbu praša so, miestem so manželska humera. Česká zemia ro. V krotkým smertnym zvoneniu tež jemu zvoni, poskyča so česká piersť, tež Bjarnat nastupí dyrkota. Nitko zaso romadže s almu. Naurod do Serbou, Budešin, 2011. V divadle hudba a Bjarnat vosreč. A my děči jeho slyšíme.
1: Rady Serb. Putují cvrčci z Říkanek do Bajek a zpět. Básník opatrně oblíží hory, zvažuje obzory a stříbrem vlasů vábí letopočty. Už ví, že mládencům nerostou uši, když mluví dědové, a v ráji číhají nejen hadi. Už ví, že některé hádanky nemají řešení.
2: Přeložk Dorotia Šoučina. Rade Serb. Čanve su šverče, sprajenčko do basničko, a vročo. Basnik k kečblivé so rozladuje po horách. Votvažuje vopsory a ze sliebrom vosou vúvabí letoličby. Hižo vie, zo mvodžencam vúši nerostu, dež reča džedojo. A v paradízu nevakaja jenojš hady. Hižo vie, zo nekotre hodančka nimaja rozrysania.
1: Překlad ještě nenapsané básně. Zatímco Ježíš umírá na kříži zatlučeném do lebky netvora, v lužických lesích před Zagostem vlci porážují.

0: Ište ne napisane je basne. Mestim za Jezus mrije na kšižu, zabitim do nopa potvore. Ve vužiskih lesach pred Zagostom veliki nad vodom dobivaja. A brune medveđe odkrivaja plaste živih pčolkov. Svet je polne tesako a žadvo. Hojntverjo čvovečeho splaha předrevajo starodavnu husčinu za pokalom nadbytka sahaja. Z neho so pytarjo svjatého grála nenabija. Šamanský bulvár vozjevja, zo je tež Venuša z Vistonic, knižna vostava. A kose klepario so hižo dženca zetkaja z vešćerjemi špiheloveho efekta.
1: Básnici na Titaniku. Okna svítí do noci, verše protékají škvírou mezi rty, oči těkají mezi sklenkami vína, krásnými obličeji a těly tanečnic. Někdo vzpomíná na lítka dávné milenky, někdo se těší na chvíli, kdy spočinou na jeho ramenou a venku v rytmu dvou taktu ví sirény. Zpréva duní na jezech, oči těkají mezi věcmi a stěnami a voda stoupá až k Titaniku na skále, odkud se k ní přidávají verše. Vytékají z úst, jako žáby skřehotají, krysy chtějí pryč, jenže dveře netěsní. Z obou stran voda stoupá, mění se v rozvášněného samce, musí to ven a pryč. Jako básníci, které ještě ten večer odplaví daleko, daleko do krajiny zapomnění.
0: Přeložila Dorotea Šoučina. Básnice na Titanice. V okna svěča do noci. Verše běža se škaubemi shubomaj. Oči šuskaja mes vinovými šklencami, rijanemi vopličemi a čivami rivaku. Nechtu dopomina sona bristva davneje lupki. Nechtu veseli sona kvilu, dež zvoži so na jeho ramenja a vonka v rytme dvutakta vuja sirene. Sprevja šumi na spuščadvach. Oči šuskaja mes vecami a ščinami. A voda stupa. Hač k Titanice na skale. Vodkal so k nej přidavaja verše. Beža z erto kaj žabe rechtaja. Ščury chcedža preč. Tola durje nejsu vutekane. Svobeju boku stupa voda. Přemenja so na chcečivého sanca. To drbi von a preč. Kajž basnice, kotrch hišče samsne večo. Odpovi daloko, daloko do krajine, zabeča.
1: Lužice v předvečer. Beno Budarovi. Obcházím básníku v dům a omývám si oči ve žluté lázni oken. Osamělá židle uprostřed bující zeleně už nevzpomíná. Nevnímá tuto chvíli před západem slunce, kterou posvěcují zvony z kostela Panny Marie v Rožantu. Nad korunami stromů naskakuje morzeovka hvězdných vzkazů. Ať básník spí nebo umírá,

0: Noc za řídkým plotem je připravena prostoupit všechny skuliny. Naposledy se nadechnu světla. Ludkové, vodníci a vůrlavy váhavě opouštějí stodolu plnou knih, nahlížejí do ložnice, básník jim sotva znatelným gestem dává volnost. Bože Sedleško zažíhá svůj plamínek a tentokrát ještě odlétá do sousední vsi.
1: Čítám básin, kotruž je Milan Rabal sám do srbštiny přeložil. Vůžica na předvečeru. Za Bena Budaria. Vůžič bujné je zelenosti, hižo so nedopomína, nezačúva. Tutun čas do kúvania svonca. Posvědčuje zvony z církve svaté Marie Hroženče. Nad kronami štomu zaskakuje morzované ABC vězdových pověšťů. Nech vlastník spí abo mreje. Noc za rytkým fotom je přihotovaná. Vůbělnič šitké škáloby. Poslední raz so nasrybám světva. Ludky, vodní mužojo a vůrlavy. Kapvajo vopuščeja brošňu polnu knihu. Ladaja s voknom do spanské jestvy. Básník jim z lidma výčobnej gestu dala svobodu. Bože Sedleško zasvědčí svoje pvomeško. A tutun raz ještě votenže do susodneje psy.
0: Krajina dětství. Rogovu, Slepému a Ružantu. Tam leží popel mé babičky. Tam popel země. A voda všem nad hlavou jako kolíbka, jako moře, ze kterého vystoupí ryby a promění se, tak jako my se proměnili do šedi. Ve vzpomínkách leda pěšinku za pláňkami, modré kopretiny, kadibutku se stejně nikdo neuvěří. Jenom já někdy doufám, že jsem tam byl, že jsem to byl já a že to ještě budu já, až se tam vrátím jednou, až moře ustoupí hlubokým lesům a ztraceným vesničkám, až ryby odlétnou a ptáci se vrátí do hnízd pod vodou, schoulím se do rodného bříška, do vajíčka, tam k popelu babičky, k dědovi, pod první políbení, jímž byl stvořen svět, který chci.
2: V převožku Alfreda Meškanka. Krajina děčatstva. Věnované Rogovi, Slepomu a Ružanty. Tam leží popiel mojej vouky. Tam popiel kraja. A voda šiem nad vou. Kajž kolebka, kajž morjo, z kotrož ustupuja ryby a so přemenieja. Tak, kajž sme my so přemenili do širizny. V dopomnenkach jenojš modré svierbničky, štěžka za dživými jabłoniemi, drevěný nůznik z útrobičku, nemdraho kapona nadutu žabu. Komu to pomádeš praju, štož vím? Tola nichtu ižo neuročí, štož je bylo. Ženě nichtu nevěří, jenož já drudy so nádžijam, zo jsem tam byl a zo jsem to byl já. A zo ještě budu.

0: Mode serbski hudbnik Michał Cyż je nam zanies spiel praju haj ze CD-ki, kotruž je wudawa župa Jakub Loren Zalecki. S tym sme wuklinčec dali basniske tvorbe Milana Rabala, kotre so přihotuja ve vosebitej serbskej zbirce. Milan Rabal však nie je jenož autor svojskeje poezie, nie, on je tež v minjenech ležesatkach v našem susodnem kraju vele ze serbskeho basnistva a pismostva publikoval v zbirkach, antologijach a časopisach. To je netko nedom nekotre jeho pokazky z tohole obširného a úriadného převožerského dživa ze serbštiny do češtiny zasvišime. Roža Domašcina, velestronská basnica a převožovarka a hudavačelka Rabalových basňů serbsce a nemsce zemnuté serbské originály znova přednese. Do toho pak chcú so Milana ište voprašeč, kak zladuješ ty Milano na serbsko-české literárne styky dženca?
1: Ja môžu o tým jenož z mojeho vydania ešte viac. V posledných letách je so dosť veľa knihov serbských autorov v českých převožkách, převažne poezie, publikoval. Bohužel, sú so mnohé vúdača zapozdžili, dokáž šici so takéc čestnohamsce a připodla za tuté česko-serbské styky na polách písmovstva angažujeme. Ja dresím tež hižorentná a mám nimo převožovania mnoho druhých nadávkov, kotrež mi vieselo obradžia a sej tež veľa časa žádaja. No haj, daleko šviem, přihotuje so napríklad kniha Herty Vyčazec s přeložkami Radeka Čermáka a tež druhých přeložovariov, a vážna je edícia Serbská poézia, kotruž pod navodom Lukáša Novosada vudava Tovarstvo přečelov Serbov v Praze. Dotal existuje 6 titlov. Mies druhým vúbier básňov Tomáša Nauky, Jurie Kejšky, Jurea Vuščanského abo unikátne česko-serbské vudače libreta spievory Vodžan od Handria Dučmana. Plánujú so ďalšie zbierky, napríklad básne Marie Kraucec, delňo-serbského básnika Frica Liba, tež serbsi klasikário v převožkách Zuzany Bláhoveje, Sklenážoveje, steja na pláne.
0: To je opravde obširný plán, ktorýž sa nám tu podal. Netko pak svišíme nekotre tvoje převožky serbskeje poezie. Před tvojim převožkom číta Roža Zemnu originále.
2: Herta Vyčazec. Nezapomnička. Nede v tamnym času, kotrež zvoty rekaše, dokež svirnosť na zemi bydleše, nekčeješe ište žana kvitka, kotraž nezapomne, abo nezapomnička, rekaše. Dokež ľudžo ničo zapomnič nemejachu, a ničeho so kač netrebachu. Bole a bole, pak so človeske vutrobe svirnosči suzovachu. A ona burze niče viace vobedlenje a statok nenamaka. Tuž prošeše vona bujského vodca, zoby ji miestno v nebesach popšal. A von vusvyša jej prostvu a vza zastorčenú hore do svojich nebesov. Na zvotých prúhach votučeného rania čenješe zacpita k modrému nebiu. Jako pak vona ešte junkruč svoje vobličo dele zvoži a na rianu kčejacu zemiu polada, kotraž by hač dotal jeje tempel byla, paže slza z jej vočka napriošk čistého žoleška do voniacie travy. a z neje nasta kvetka, mudra kaž nebio same. A šeptaše v rajnšim viciku meča, ne zapomn me. Zemja pak za kvetku ljubosne na svoju vutrobu, jako poslednje zaostajenje svirnosče. A zesadžaju kvele žurleškam a rečkam, v kotrih so mudri na nebes vodznamenjo vaše. Človekojo su tu rožičku husto ščipali, ale jenož malo jih je, ki su jej reč zrozumili.
1: Herta Vyčazec, pomnenka. Kdysi, za onoho času, jen se nazýval Zlatým, protože na zemi bydlila věrnost, nekvetla ještě žádná květina, která by se jmenovala Nezapomeň na mne nebo Pomněnka. Protože lidé neměli na co zapomínat a nepotřebovali ničeho litovat. Stále víc a víc se však lidská srdce věrnosti odcizovala, až už brzy nenašla nikde zastání ani zázemí. I požádala božského otce, aby jí dopřál místo na nebesích. Ten vyslyšel její prosbu a vzal odstrčenou za sebou vzhůru do nebes. Na zlatých paprscích svěžího jitra putovala k modrému nebi. Když ale ještě jednou obrátila tvář dolů a pohlédla na krásnou kvetoucí zemi, která dosud byla jejím chrámem, padla slza z jejího oka na břeh čisté studánky do vonavé trávy. Z té slzy vyrostla květina, modrá jako samo nebe, a tiše šeptala v raním větříku: Nezapomeň na mě. Země květinu s láskou přivinula ke svému srdci jako poslední pozůstatek věrnosti a vysadila ji k mnoha pramínkům a potokům, v nichž se zračila nebeská modř. Lidé tu květinku často trhají, ale je jen málo takových, kteří porozuměli její řeči.
0: Beno Buda, stará prožen z leta 1888. Še zavostanky. Papiere vostanu dredošče rukach nukov, zadživanych, kajž kšiva brože na krome. Džež vedro rade praskaše na jeje koncach, deščikach a svoncach. Brožen dolšech drevov ponožka zajšvošč je se zapisava. Juskot žňov a cepov klepot. Sedonuc do rimota kšik ljubošče a vesela. Net koča spač tu čišina a ptačky drobna zvirina.
1: Beno Budar, stará stodola z roku 1888. Všechny zbytky, papíry, snad zůstanou ještě dlouho v rukách vnuků, udivených, jako nakloněná stodola na okraji, kde počasí rádo bičovalo její konce za deště i za slunce. Stodola, do všech dřev krovu se zapsala minulost. Jásot žní a klepání cepů, seno dovnitř do zahřmění, křik lásky a radosti. Teď sem chodí spát ticho a ptáci, drobná zvířátka.
0: Čítam netko svojsku basen, pozeng píščelou ve křížnej cirkvi. Jako bychu janželio svoj nev ústokač chceli z empore, pod hobarskými stopami měšeč skludne synki z dynamitom. Do drewiane husi bić piszczałki z blacha w obnowienie cechi. Pyrić mozam myć dych ze czeskich ciewów świnuso. Zlochka ksidła niebieskie, gdyż truby nejabcy womielknu, przez ramio poladnie moj niemaj, kajż ryba a rak we piesku spiewają.
1: Benedikt Dirlich, dozvuk varhan v kostele svatého kříže. Jako kdyby andělé svůj hněv chtěli vytlačit z kůru, pod obrovskými sloupy smíchat krotké zvuky s dynamitem. Do dřevěných uší bít, píšťaly z plechu, obnovené střechy, rozpalovat mozky, mít dech. Z těžkých těl se vyšvihnou lehce nebeská křídla, když trouby nečekaně umlknou. Přes rameno pohlédneme němí, jak ryba a rak v písku zpívající.
2: Dorotea Šoučina, Vůznače. Když jejka písam, myslu na tebe a zabudu Jane, když svonco svědčí. A večer, když se po čope výšky zasvědčuje. A noc, když vodca velký svoje zuby. Dönč zranja za kvitkací vuku s husacimi nožkami, so nevušmurnu prinje svončne pruhy. A skáža svonco. Kovo jejového světa. Čaru velčích zubov za sobu vlečo. Dönč denže zaso v Boží domčk. Do kry červenje. A dohož jej kapisam na tebe myslu. Horca hejkolta jelička nezrzaví. Sopierko ve vosku nezesmuči. A vohen nevuhasne v čolaci vony.
1: Dorotea Šoučina, vyznání. Když maluji kraslice, myslím na tebe a zapomenu na den, když slunce svítí a na večer, když se od pólu zažíhají hvězdy a na noc, v níž si vlci brousí zuby. Dokud se z rána za rozkvetlou loukou s husími nožkami nevyhoupnou první sluneční paprsky. A vycházející slunce kolem vajíčkového světa čáru vlčích zubů za sebou vleče, dokud se nevrátí do Božího domu, do krvavé červeně, dokud při malování kraslic na tebe myslím, horký špendlík nezrzaví. Pírko se ve vosku nespálí a oheň nezhasne ve včelí vůni.
2: Čítám svojskou basin. Berničanské jabuka. Bychu ze zárody susoda. Tajné štípane, same kvoščenky. Kovách mi je u komorce zády našich. Zauročete červené lička, vodjachu za rajskými pvodami, za rychom a skráču vodkusných. Božich je tak, zokusněn je vidět nebe. Čirja v upluných, v zároče myješe se sprocha. Berničanské čuju na jazyku, když voptávám mě s kajkosčemi. Hurkač, Bryčkovc, Šišna, Svodkač, Šamauka, drobnačk, tverdak. Jedne jabłko ma ich červen, druhe ich svot, a ceče ich vulkosč. Ale de Bernečanske bichu menše, abo večše, červenše a svotše, bichu po svojim.
1: Roža domašcina, bernská růžová. Byla ze sousedovy zahrady, tajně trhaná, chuť jedna báseň. Schovávali jsme je v komůrce za těmi našimi. Matná červená líčka voněla po rajském ovoci, po hříchu. Potají jsem si kousla a položila je tak, aby kousnutí nebylo vidět. Červa jsem vyplivla v zahradě, vzal do zaječích. Bernská cítím na jazyku, když ochutnávám mezi vlastnostmi hořkáč, mošťák, šišatec, slaďák, nedozralka, prťavec, tvrďák. Jedno jablko má jejich červeň, druhé jejich chuť a třetí jejich velikost. Ale ta bernská byla menší nebo větší, červenější a sladší svým zvláštním způsobem.

0: Tobie dalsza premiera piesny nazwa Milana Rabala, skomponowane je przez warnstowskiego uczbnika Ivana Pajsrta. Spiewała je Alena Smetanova.
1: Písňový text nazvaný O tichu jsem nedávno našel mezi rukopisy. Hudbu složil Ivan Pajsert a naspívala ji Alena Smetanová. Tato nahrávka rovněž vznikla v Pajsertově Varnsdorfském studiu. Obě ty skladby jsou součástí připravovaného alba a vy jste je, milí posluchači a posluchačky, slyšeli doslova ve světové premiéře.
0: Prede hat so z naše dženstnejšie literárne biesadu s klavírnym kruchom baletnej opery Fantasia na Lubinie, komponované je od Detlefa Kobiele, od vás, ľubí psiposuchario, rožonujeme, dáme so ešte překvapiť od nekotrých psíslovov Jana Rade Serbe Saba Viele, ktože Milan Rabal to runia ze serbštiny do svojej českej mačerštiny přenies.
1: Ještě než naši dnešní literární besedu zakončí klavírní part z baletní opery Fantazia na Lubině od lužicko-srbského hudebního skladatele Detlefa Kobiely, nabídneme vám, milé posluchačky a posluchači, několik jadrných lužicko-srbských přísloví v originálu a v českém překladu. Vybral jsem je ze sbírky z lužicko-srbské pokladnice, kterou podle původního vydání městské knihovny Varnsdorf vydal Mikulášovický spolek Nixdorf.
2: Nečin so merdovi, abo muchiče sječa.
1: Nedělej se medovým, nebo tě sežerou mouchy.
0: Děž peneze reča, oni mi pravda.
1: Kde mluví peníze, pravda o němí.
2: Když kneskutka mělčiš, skručuješ sobu.
1: Mlčíš-li ke zločinům, podílíš se na nich.
0: Najbohatší tun, když najméně třeba.
1: Nejbohatší je ten, kdo nejmíň potřebuje.
2: Šo má svůj kunc, koubasa má dvaj.
1: Všechno má svůj konec. Jitrnice 2.

0: Dabei dalša hudžbnolitarna bjesa da štafle ci serbske čitanske jezbe Radia Z za žitave, kotruženca Milan Rabal a Roža Domašcena ze svojim tvorenjom a čitanjom vobohačištaj. Utromne džaki maj a vam pšiposuharkam a pšiposuharjam Božeme a na borzomne zaso svišenje.
1: Tež ja přeju vele vesela a sebe spoznača při čitanju zbirki basnjov Milana Rabala, kotraž burze vunže. Všako su nasonjenja vobedlerjov českeje a vužice tola bliske. Nic jenož nastupajo teritori a reč, ale tež historiju.
2: A ja děkuji žitavskému rádiu Z za pozvání. Benediktu Dirlichovi děkuji za přípravu celého pořadu a Róže Domašcině za její překlady mých básní. A vám, milé posluchačky a posluchači, děkuji za to, že jste si nás poslechli a přeji vám klidné a spokojené.